zkouška firem. Právě proběhla zkouška firem. Zkouška firem. Zkouška firem.